života, který se nad chladným světem jak plamínek mihotá, který se nad chladným světem